Radio.

0: Táta.
1: Lala.
0: Ne, máma.
1: Lala.
0: Ne, řekni máma.
1: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
1: Lala.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

prostě není, že je podělala, to, že prostě ak já jsem vlastně, a já jsem říkala, že to je budoucnost, že ještě není dítě domů, že to je ještě budoucnost, už to není budoucnost, a on taky říká, že ještě je, že ještě

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

Plzeň, město v západních Čechách. První zmínky pocházejí z roku 976. Opravdového rozmachu dosáhla Plzeň až po roce 2016, kdy zde začalo vysílat Rádio 1.

0: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5.
1: Není jiná alternativa.

0: Himba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachulíčku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, a Pipík Sedlun tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

Rádiu 1. Až zase bude ouvej, okej, jsem tam hned ráno a stáneš mě sebou.

0: Cože?
1: Tak už

Krásný dobrý ráno, od mikrofonu Rádia 1 vám přeje Tadeáš Háger. Dneska tady nejsem sám, ale je tady celá Blackfist crew, Černá pěst do zdi i Barnabáš Háger, ten se ještě rozkoukává trošku, anebo chceš říct ahoj už teďka? Ještě ne, až za chvíli, jo? Dobře, tak jo. Koleje jsou všude rozkopaný, což jsme nevěděli dopředu, tak se omlouváme za to několika minutový zpoždění. Teďka si dáváme Outside, předtím to byl Lil Marco a za chviličku se můžete těšit. Já nevím na co, on třeba Kill the Dandies bychom si mohli dát, co vy na to. My jsou fajn, takhle po ráno, troška temnoty.

0: Nahrávají vám skvělý Kill the Dandies, který potkávám docela často ve Vršovicích, v nějakých podnicích, jsou to asi tam rezidenti. My jsme z Kopce, jsme z Vinohrad a teďka jsme tady kousíček pod krematoriem, se rozhodli vám rozdávat radost a smích. Radio 1 vám teďka hrne AJ Tracyho, který je první z výběru právě čistě tady desetiletý hudební dramaturgie a tenhle stalinka se tady ponese celým ránem. Prostě co se nebude líbit tady Barnemu, tak to nezahraje. Takže ještě jednou dobrý ráno.
1: Dobrý ráno.
0: A uděláme si to tady hezky. Co vy na to? Brutalismus 3000 vám vybral potom, že si poslechnem. I bring my gun to the function. Ve spolupráci s Boys Noisem. Skvělý vkus máš, abys věděl. Tak jo, tak jdeme na to. Jdeme se hýňat mi.

0: Krásná věc, Samsara Spirals. Od koho to je? Kdo to zahrál vlastně?
1: Od Throwing Snow.
0: No, a šikovní jsou. A Dolgen Gibbons vám teďka bude hrát Kwangnam. A potom se můžete těšit na taky Dead Cab for Cuties a Punching the Flowers. Dát počuní kytkám se jmenuje tam ta písnička. To jsi vybral. Myslel jsem, že jsi něžnější, ale ne, tam co jsou i něžné věci, co se co vám tady dneska budou hrát. Nebudou to furt jenom rychty. Nám se ty nálady taky mění jako na opačce, že jo. Tak si nám dát něco k snídaní, ne? Co ty na to? Tak, tak ještě jednou dobrý ráno vám přeje Tadeáš.
1: A Barnabáš.
0: Jo, výborně. A ty prolky budeme zkracovat a zkracovat.

0: Tohle to byly Dream Nails a jejich This is Water. A co nám bude hrát teď, Barney?
1: Fricko and Still Around.
0: Výborně, tak jo, jdeme na to.

0: Teďka vám dohráli EBBO Sound Machine Return to Sender a teďka vám hrajou kdo, Arny? Co to je zač?
1: Sneak Up.
0: Jo, výborně. Irish Goodbye, to je kapela z Belfastu, ze severního Irska. Tak si je užijte ve spolupráci s Kate Tempest, dali dohromady tu krásu a potom fantastický JPEG Mafia a jeho novinka Baby Girl, JPEG Mafia, který bych řekl, že nějak jako proměnil tvář hiphopových lifehacků díky své upřímnosti a nepředstírání a tak. Mohlo za to, bych řekl, jedno jeho legendární vystoupení a teďka nevím, jestli to byl Pitchfork Festival nebo Coachella a prostě tam lítal udejchanej, na poslední chvíli zapojil notebook a pak šplhal po lidech a po jako v tom lešení, ze kterého byla postavená stage a bylo to velmi, velmi inspirativní, řekněme. Taky si dáme Lip Critic a Telon. A koho tady máme ještě připravenou Barney? Co to je za paní?
1: Maya Hawk.
0: No, kdo to je vlastně? No, ze Stranger Things, že jo, našich milovaných. Ta, co hrála Robin, jo, a ta, co její maminka je Emma Thurman. Tak máte se na co těšit, ona je hudebně hodně talentovaná a tak nějak jako přímo se nám trefuje do vkusu, tak má hezký nový single Love of My Life. Posloucháte

0: Posloucháte Rádio 1.
1: 919 FM. A teďka vám hraje ta slibovaná Maja Hawk a potom Chilly González a jeho I Am Europe. A komu posíláme Chillyho Gonzálese?
0: Babičce.
1: Protože ho má moc ráda. Tak jo? Tak ať se jí líbí.

0: Jo, dobře jsi to vybral, Barney. Barney vybírá všechny písničky, co vám tady dneska ráno hrajou. Takže pokud se vám to líbí, tak je váš vkus mladý a jste trendy a tak vůbec. Co to bylo, Barney?
1: To byla Kelela.
0: Kelela, výborný. Link B se jmenovala ta písnička. A
1: co bude hrát teď?
0: Teď tady mám od tebe nachystáno Lucy Dashes. Planting Tomatoes. Tak jdeme na to. Sázet rajčata, ať si potom k těm Lamp Chop máme co dát. Od těch si budeme hrát Weekend. Ale ne jako víkend, ale jako oslabený. Jo? Já nevím, jak to vyslovit v 6 ráno, tak aby to bylo srozumitelné. Tak. Jdeme na to.

0: Další velká paráda, kterou máme teďka za sebou. Tak co to bylo za písničku, Barney?
1: Kosmonaut.
0: Jo. Bylo to velký, hezký a na svědomí to měli In Moist, ten two-stepovej rytmus, my máme nějak pod kůží. A teďka Jalia zahostovala v Now Leone a dali dohromady Enough. Vy posloucháte, jaký rádio, co to posloucháme?
1: Jedna,
0: že jo, jaký jiný než Rádio Jedna. Posloucháte nás v Praze, v Plzni, v Liberci, kde ještě bych chtěl žít každej třeba.
1: V Českých Budějovicích.
0: Přesně, tam všude nás ladíte a my vám za to děkujeme a dobrou chuť k snídani a tak vůbec. A je státní svátek, tak pokud se teprve ještě povalujete, tak dobře vám tak.

0: Posloucháte Rádio 1, 91, celá 9 FM.
1: A teďka se vám rozehrává velká spolupráce Safety Trace, Most of Me is Elsewhere, v tom se ještě potloukají Earth, Water a Sega Bodega, naprosto skvělý producent. A předtím nám hrálo, Várny?
0: Safety Trace.
1: Nevadí, Rostam a Back of a Truck. Je to spousta písniček a kdo se v tom má sakra vyznat. Kdo se v tom chcete vyznat, tak už na webu Rádia 1 v rubrice Tracklisty pod jménem Tadeáš Hager najdete naší společnou selekci a všechno, co odehrálo vlastně od 6 až do teď, kdybyste chtěli. No a co vás čeká v následujících minutách, no co si můžete ještě těšit, vedle Vince Staplese To budou třeba Mňaulal, můj osobní objev a highlight United Islands nedávno proběhlejch, anebo taky pár herních soundtracků, ze kterých čerpal Várny. Co to bude, mistře?
0: Marshmallow a Juice WRLD.
1: Výborně, už se těším.

Po Vince'u Staplesovi a Blackberry Marmalade si teďka dáváme Tiffany Day, Pretty For You a potom už několik těch zmíněných jmen v předchozím vstupu Rimňau Lau, což je za mě jedna z největších senzací slovenské scény. Pořád se tam trochu míchá ten rapovej přístup s punkovým, tak jste na to zvyklí třeba u Berlin Manson nebo Fakult. Občas něma hostuje Edův syn a já vám od nich vybírám Tekutý med. Je to vlastně jediná skladba, kterou vám dneska nevybírá Barnabáš, protože jí sám ještě nezná, tak uvidíme, co vy na to všichni. A potom si dáme Mid z Ed Bangru, Together We Stand a pak dvě písničky z Fortniteu od Marshmallowa a Juice WRLDa.

0: sacred. My time was sacred.
1: Together we stand.
0: The property I owned was sacred. And these inviolable sanctities were preserved in those words.
2: Já jsem nedávno zažil to, že jsem byl na koncertu Snoop Dogga a to mě zastřelila Sabrina Carpenter. Takovéhle hudební události se dějou na jediném místě na světě a to je Fortnite. Co tam utkvělo tobě z tohohle světa Bárny hudebně?
3: No, třeba ten Marshmallow nebo Juice WRLD.
2: Juice WRLD, jo. Škoda ho, že už toho víc nesloží. Marshmallow toho ještě složí víc. Tak tady máte... co to je za track, co si od něj dneska hrajeme?
3: Spice.
2: Jo, tak jdeme na to. Tak asi spíš špioni než koření podle toho, jak to zní. A potom Empty Out Your Pockets. A posloucháte rádio.
3: Jedno.

0: Dojemnější piano loop snad ani neznám. Teďka Andreas Hannenberg a Eleonora a jejich Heart Opener. Posloucháte
1: Rádio 1.
0: Frekvenci 91 celých FM. Pokud nás teda neposloucháte zrovna v Plzni, Liberci nebo Českých Budějovicích, to byste pak poslouchali na jiném kmitočtu. Dáme si L1011 Björk's Alarm Clock, skvělý název tracku. A co se bude dít potom? To nikdo neví. Nebo ví to jenom Barnabáš. A ten je dneska hudební selektor. Je to čistě na něm a já to tady jenom

0: Ariel a Paco Amoroso se vám rozehraje za malou chvíli a jejich Haha. A teď vám dohrává Várny.
1: Antik?
0: No, Antik dokonce.
1: Antik?
0: No.
1: To je dlouhý název.
0: A úplně nejdelší ze všech. A aby jsme si zahráli něco ještě dalšího, tak si potom s dalším názvem, tak si zahrajeme potom Get Physical Radio Digitaline a jejich Journey to the Stars. A taky si zahrajeme třeba Flirty 90, jo? A nebo taky Smoke. To je track od nich. A nebo Hanalu a track Time Wasted. To je tak nějak, co vás čeká v následujících minutách. Tu máte.
1: Poslouchá vás Rádio 1.
0: A vy posloucháte Rádio 1.
1: Ano,
0: je to vzájemný. No.

0: Hannah Liu a její Time Wasted vám hrála teďka na Rádiu 1 v 8 hodin a 11 minut, kdy je státní svátek za dne osvobození od fašismu. Tak všechno nejlepší k osvobození od fašismu a doufám, že si užijete dnešní den. Teďka už vám hrajou Health a ještě jednou připomínám, tady vysíláme dneska coby dvojice, Černá pěst do zdi, Tadeáš a Barnabáš Hagerovi. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A když nám hrajou Health, tak co tak děláš pro to, aby si byl zdravý?
1: Mrkev, která není otrávená.
0: Mrkev, která není otrávená. Děláš mrkev. Dobře, tak jo, taky si dneska zacvičíme, zajezdíme na prkně a tak, jo. Co se bude dít dál? Hekt a Baby, potom taky MIA, to má ráda maminka, jo, yeah. Tak jí to můžeš poslat. A potom Kavary, taky Lambrini Girls, anebo MJ Cole a Tyga. Ten mladík má vkus jak víno, takže se máte na co těšit, protože on je dneska hudební selektor a taky už i mixuje. Dostává se do toho, tak mu držte palce. Posloucháte?
1: Rádio 1 a my posloucháme vás.

0: 8 hodin a 18 minut, je 8. května, pátek, vy posloucháte Rádio 1, to je MIA i Prayer 777. Tak pro koho to je, ta MIA Barney?
1: Pro mou maminku.
0: Výborně, tak jo. A je to venku a Kavary a Please vám bude hrát v zápětí, jo? My jste viděli, že umíme dělat i něco jiného, než hrát brutální richtu, tak z nižní.

0: MJ Cole, Zvuk Londýna, John Glacier a Move Time vám dohrálo před malou chviličkou a teďka přesně v 8:30 se rozehrává zase, řekněme, takový zvuk Berlína. Tam pojedeme spolu.
1: Jo.
0: No je. A Tyga Friction je jeho nejnovější single. Za chviličku vám zahraje ještě Lila Sky a taky tady budeme s meteorologickým zpravodajstvím pro vás. Řekneme vám, jaký vás čeká počasí tenhle víkend, abyste věděli, kdybyste se chystali na víkendy. Uděláme rosničky?
1: Dobře.
0: Tak jo.

0: Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Nazdar, co to bastlíš?
3: To je prototyp, nešahej na to.
2: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
3: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
2: Taky tě to zajímá?
4: Přijď na Maker Faire Prague.
5: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
4: Křižíkovy pavilony.
5: www.makerfaire.cz.
6: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Reklama na Radio 1.
8: Village a Love on the Line tady otevírá takový závěrečný blok, který tady pro vás máme. To klíčové slovo, který vždycky zarezonovalo tady s dnešním hudebním selektorem, s Barnevášem Hagerem, a.k.a. Lávohrovem, tak byla temnota. I proto se můžete těšit na další potom kapelu nebo spojení dvou veličin, devadesátkovejch až osmdesátkovejch. Kdo to bude, Barney?
9: Massive and...
8: Massive Attack. Ano, Massive Attack. A Tom Waits, přesně tak. On to takhle jako pocitu spíš než, že by na základě toho, že by věděl, že je to cool a že to byla dřív legendární věc, to u něj prošlo. Což si myslím, že je vlastně ještě hodnotnější. Pro Boots on the Ground, jedna z nejhezčích věcí, co znám. A potom... velký šraml od Bass Nektara, West Coast Lo-Fi, Ridges Again.

0: Nádherný kontrast v náladách, tohle to je producent, který se jmenuje Barniak. Je to Baznektár, v pohodě. Ty ho slyšíš dneska poprvý, ale prošel mi tady u Barnio, když jsem ho navrhoval. Potom posílám jednu písničku za sebe na Slovensko pro Mirku, Beautiful od Rustyho, a rozloučíme se s váma ještě jednou věcí, která taky letí na Slovensko a je a nebejt Slovenska, tak nevznikne. Edu syn včeras. To je zatím všechno. No, za chviličku zase se ozvem. Viď, Barney?
1: Jo.
0: Posloucháte?
1: Rádio 1.
0: Výborně, to už máme nacvičený, tam se nám jde.

0: My jsme vám slíbili to počasí, že vám řekneme, jaký to bude, protože teď, když se člověk kouká za okno, tak to vypadá, kdo ví jak. Takže prosím vás, dneska bude 15 stupňů, jo, a polojasno. A zítra, Barney?
1: No, v sobotu bude polojasno a 18 stupňů. A v neděli bude taky polojasno a 22 stupňů.
0: Dobrý, a prší až v pondělí tím pádem, takže víkend nás čeká krásný. To znamená, že už se nám pomalu rozjíždí léto a my jsme si tady dělali takovou pool party, hráli jsme vám temně, ale i divoce a do tance, takže Barney, co popřeješ lidem?
1: Jako to tady vždycky říkám, když tady jsem, tak když už začíná to léto, tak hezký bazény.
0: Hezký bazény, přesně tak. Loučí se s váma Tadeáš Háger a
1: Barnabáš Háger.
0: Všechny songy, které jsme vám odehráli od 6 až teď do 9, tak najdete na webu Rádia 1 v rubrice Tracklisty pod jménem Tadeáš Háger, protože Barney tam ještě svoji DJskou selektorskou složku nemá. A já se na vás budu těšit tento příště už asi zase osamělej za 14 dní. Ne, vlastně za týden už. Zase naslyšenou. A mějte se krásně, hezký volný den navíc. A čau.
1: Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
3: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
4: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj, po Tadeášovi vás od mikrofonu Rádia 1 velmi zdraví Ellen. Jako každý pátek strávíme společně až do 12. hodiny následující 3 hodinky vyplněné spoustou hudby, novinkami i návraty v čase. Příjemný poslech, hezký sváteční pátek.

0: 9 hodin, 10 minut, dobré ráno, posloucháte Rádio 1. Dozněla nám jedna z novinek, teď 28. dubna na labelu Anjuna Deep, vyšle There's Still Time EP od producenta z Brightonu, který se říká Braxton, a my jsme si z něj hráli skladbu Green to Gold. No a shodou okolností i předcházející dva kousky všechny byly od britských producentů. Předtím Fred Again, my jsme si celkem často teď tady hráli z jeho aktuální desky USB, ale tohle byl návrat ke staršímu albu z roku 2022, k desce Actual Life 3, a z něj jsme si hráli skladbu Blur, Better with Time. No a na začátku to byl John Gerd a jeho spolupráce s dalším britským producentem Davem Robertsonem, který si říká Reset Robot, producent z Portsmouthu, a jejich krásná skladba, která vyšla v lednu letošního roku na Echo Forms s názvem Forest.
1: Reklama Rádia 1.
2: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
4: Reklama na Rádio 1.

0: Posloucháte Rádio 1, hrajeme si další novinku teď. Na začátku května vyšlý single s názvem Almost od francouzského DJ a producenta, který se říká Techo. Věnuje se hodně takovému melodickému technu. Předtím jsme si hráli spolupráci Nikone and Jeans, Nikone, Alexander Gerlach a kousek s názvem Hype Is Not vyšlo teď 1. května na labelu Get Physical Music. No a na začátku jsme se vrátili v čase další berlínský hudebník, to byl Fritz Kalkbrenner, jeho album Sick Travelin' z roku 2012 a z něj jsme si hráli skladbu Can't Stand the Fire.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Míra. Jmenuje se Inside Out. Know you inside out. Always been around. No reasons why. Druhá novinka, Yorba Linda a věc nazvaná Vůně grilu v Sabarbiu.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Om Square, VVVčka nebo něco.

Teďka zněla nám skladba Only Dreamers od londýnské producentské dvojky Technimatic, Pete Rogers a Andy Wilson, který taky produkují i jako DJové, hrají solo jako Technicolor, jako Matic, dohromady tady tvoří Technimatic a my jsme si hráli skladbu, ve které si zaspívala zpěvačka Zara Kershaw, kousek, který vyšel v loni. Předtím novinka, teď dubnový release Georgie Sweet a Equal Measure v Newtonově remixu. No a ještě předtím to byl Calibre a Cello a No Man is an Island. Před námi je další až za chviličku, teď si dáme ještě jednu starší skladbu od Synchro and Vibe s názvem In Hall a pak přijde další novinka a tou je skvělé spojení dvou výborných producentů Jacka Greena a No Such Thing společně jako projekt Versus GT a my si dáme jejich skladbu s názvem Curve, která vyšla teď na začátku května.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nazdar, co to bastlíš?
2: To je prototyp, nešahej na to.
1: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
2: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
1: Taky tě to zajímá?
3: Přijď na Maker Faire Prague.
4: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
3: Křižíkovy pavilony.
4: www.makerfaire.cz.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, to sněla nám Myla a Crying to God a s malým ani ne dvouminutovým

Pátek, den osvobození od fašismu. A my se podíváme v kulturním servise na galerie. Na galerie a program Rádia 1, když poměrně rozsáhlý výčet výstav, ze kterých můžete vybírat. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside, Inside, Trafo Gallery, Lucie Rosická, Laundromat, program pro jemné zacházení, Artoto Galerie v Uhelné mlýně Mezi námi v tichu, Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let, Dox Jiří Petrbok, Deník pacienta, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Roztoky, století ve fotografii, Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labyrint, krajina vnitřního bloudění, Pražský hrad, jízda na Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění, Moravská galerie v Brně, Lena Knapová, I'll do my own lashes, Muzeum Montanelli, Who, Why, Galerie Středočeského kraje, Jakub Berdych, Karpely, Základní sada, Kaštán, Scéna Uni Jazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby, Sest, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Rock Café, Jiří 231, Climate Revolution, Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátová ve limitované printy, Kemp, Centrum architektury a městského plánování, Devade, Galerie Rudolfinum, Sahej Rahal, Beyond the City of Time, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Plejády Skla, Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, Rozhraní, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní, Karpuchina, Gallery, Jina Park a Kurt Gebauer, After the Atlas, The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara, Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce, Galerie C12, Fashion Grain, Čítárna Uni Jazz, Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu, Vila Pelé, Andrej Dubravský, The Rest, Meat Factory, Galerie Kostka, Borso, Slurins, Spectre in the Veg, Novoměstská radnice, Elegance. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, 19 hodin CD Nonstop, dnes Goldie Press Refugee Crew a deska The Journeyman, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Ramdance.

Hrajeme si dvě novinky, vyšla teď na přelomu dubna a května. Tohle je Kolumbiec Camilo San Clemente a jeho No Regrets v Mayo Remixu. Předtím Španěl Yamil a jeho teď vyšle dvoutrackové Niami EP, ze kterého jsme si hráli skladbu s názvem Kundu. Před námi je Scuba a Puppets.

0: generální partner Innoji, hlavní partner Beatrice, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Reklama na Radio 1.

10 hodin 33 minut posloucháte Rádio 1. Krásné páteční dopoledne za zvuku skladby The Replicant. Tohle je Rick Estornell neboli Maceo Plex, americký DJ a technoproducent. Předtím další Američan, a to M-Track a kousek s názvem Running After. Ještě předtím George Fitzgerald a Weakness. No a za chviličku už taky jedna domácí záležitost, budou to bratři a Lost Juno.

0: CD Nonstop.
1: Za legendárním drum'n'bassovým projektem Goldie se skrývá od počátku 90. let DJ a producent a šéf značky Metalheads Clifford Price. Jeho třetí album The Journeyman z roku 2017 si připomeneme v souvislosti s jeho červnovým vystoupením v klubu District. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

skvěle našláplý kousek s názvem Prelude to Madness. To je v Rakousku narozený, v Americe žijící hudebník John Tejada. Předtím nám zněl DRS se zpěvačkou Emily Rachel, DRS Mind State a Emily Rachel Desire. Před námi je hudebník, který si říká Kry, to kanadský elektronický hudebník z Quebecu Christopher Dubé, a my si dáme jeho spolupráci s Jessem McCormackem ve skladbě Keep It Real.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
4: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
3: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
2: Blue Vibe, dovolená plná zážitků, začíná na bluestyle.cz.
5: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
6: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
7: Reklama na Radio 1.

legendární bratři Hartnellové, Phil a Paul, to jsou Orbital a v téhle skladbě si zahostoval Stephen Hawking, Where is it going? Předtím něco mladší generace a taky vlastně producentská dvojka, a to z Belfastu, Bicep, které si přál Honza. Tak Honzovi všechno nejlepší k narozeninám. My jsme se vrátili k druhé studiovce Isles, která vyšla v lednu roku 2021, stejně jako jejich debut na labelu Ninja Tune, a z ní jsme si hráli skladbu Saku, Bicep featuring Clara Lasan. No a do třetice tady těch dobrých producentských dvojic si dáme velšské Overmono a Good Lies.

11 hodin a 18 minut posloucháte Rádio 1, krásné páteční dopoledne, zní nám teď v dubnu vyšlý kousek od Brita, který se říká Circulation, release na labelu District Records. Sun Angel. Předtím Audio Bullies, se kterými jsme se vrátili do roku 2017 se skladbou The Scene. No a před námi je další novinka, teď na konci dubna vyšla, je to Rebike, Phil Kieran, Aruel H a Dancing Bears.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun

Posloucháte Rádio 1, doznívají nám Left Field a Open Up ve Scream remixu. Předtím The Chandos a Tony Ducháček, Paranoia, střední věk. No a před námi je Poté a I Saw You.

0: Single When Devils Became Gods od Marka Barota. 11 hodin 45 minut, bohužel už nejvyšší čas na kulturní servis, což většinou znamená taky čas se s vámi rozloučit.
1: Kulturní servis.
0: Sváteční pátek 8. května a druhá část kulturního servisu s koncerty a tančinami, filmy a programem Rádia 1. Koncerty a tančírny, Groove Bar v 21.30 set, Loď tajemství v 17 hodin swingové, Osvobození, orchestr Ježkovy stopy, Bike Jesus, Kitchen Collective, Fuchs 2, Brutal Vision, Melanie Havens, The Brutalist, Undertaker's Tapes a další. Rock Café ve 20 hodin, Simon Cornell and the Boris. U Bukanýra ve 23 hodin, DJs Ondrejka, Identik a Harem. Čítárna Unijazz ve 20 hodin, Suku, Absent God a Ravers, Agony. Výměník 1 v Českých Budějovicích v 19 hodin, Trigger, Oblast a Rebis. Klub 007 na Strahově v 19 hodin, Zeměžluč, Wounded Knee, Prasklep a Lokura. Středočeské muzeum 19.30, Mater Tua, Drum and Rap a Čokl. Cargo Gallery ve 20.30, Karlo a Edův syn. Novoměstská radnice v 17 hodin, diplomový koncert Emy Blahové. Filmy Kinopilotů ve 20.20, Spasitel v 21 hodin, Sny, Edison Film Hub v 19 hodin, Zmizení Josefa Mengeleho v 21.40, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour. Kino Dlabačov 18 hodin, Kdybych měla nohy, tak ti na kopu. Ve 20 hodin B tým na stopě. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, 19 hodin CD Nonstop. Dnes to bude Goldie Presents Refugee Crew a deska Journeyman ve 20 hodin. High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance.

že ani restart nepomohl, aby se to umoudrilo, tak... Každopádně vám přeju krásný pátek, krásný celý víkend. Těším se na vás zase v pondělí. Mějte se dobře, loučí se Alen a moc děkuju za zprávy.

0: Adia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Nazdar, co to bastlíš?
3: To je prototyp, než aj na to.
2: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
3: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
2: Taky tě to zajímá?
4: Přijď na Maker Faire Prague.
5: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
4: Křižíkovy pavilony.
5: www.makerfaire.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.

Krásný sváteční a páteční poledne všem posluchačům Rádia 1. Po dvou týdnech se vám hlásím já, Mike H. Budu tady s vámi až do 15 hodin, jako vždy, servírovat převážně nějakou čerstvou hudbu z pomezí psychedelického roku, dubu, world music i taneční elektroniky. Dneska se mi sešlo docela dost takových dubových a bass music záležitostí, takže na ty se určitě můžete těšit. Je tady taky spousta docela čerstvých novinek. Hnedka na úvod jsme si jednu z nich hráli. To byla New Yorkská Discovery Zone a její skladba Dusk, která vychází příští týden na jejím novým albu Library Copy Do Not Remove. Teď už je to ovšem ale BG and Fiber a skladba Drunken Driver Dub. Přeju vám pěkný poslech s Radem 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Reklama na Radio 1.

Tohle byla Our School Girlfriend, tahle velská producentka před dvěma měsícema vydala nový album Lean In a já jsem z něj vybíral skladbu Down the Line. Teď se nám ale rozeznívá americký písničkář Cass McCombs a jeho Seeing the Elephants, taky z letošního roku. Pak, když vás okoliv zaujme z mýho dnešního vysílání, průběžně aktualizuju tracklist, najdete ho na webu radio1.cz.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha. Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.

Poslouchali jsme spolupráci amsterdamské trojice Dead of an Rexy, který vychází z post-punku, dubu i krautroku. A ty spojili nedávno síly s britským producentem John T. Guestem, který se věnuje hlavně elektronickým producentům. A vznikla nahrávka Breath Step, která vyšla na značce Accidental Meetings. A my jsme si z toho alba teďko právě hráli titulní skladbu Breath Step. Teď ale o pár dekád zpátky na východní pobřeží Spojených států je rok 1988 a MC Shen vydává album Down by Law, ze kterého jsem dneska vybral skladbu The Bridge. Hodně mě baví instrumentálky na celém tomhletom legendárním hiphopovém albumu.

Tohle byl hudebník z Louisiany, Gitkin, který chystá nový album s názvem Where the South Winds Fail. To vyjde zanedlouho na vydavatelství Wonderwheel Records a my jsme poslouchali single s názvem Night Tripper. Gitkin aspoň ve své předchozí tvorbě hodně míchá psychedelickou kytarovou muziku, ale i world music, vlivy i ze severní Afriky nebo třeba z jižní a jihovýchodní Asie. Mě to baví, já jsem zvědav, co můžeme čekat tady na tom novém albu. Teď každopádně britský hudebník Phil Manzanera a jeho skladba z roku 1978 Walking Through Heaven's Door.

0: Rádia 1.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Reklama na Radio 1.

Dnes je pátek 8. května, je 13 hodin přesně, vyladíte Rádio 1, tady je Mike Age a teď pravidelná rubrika Kulturní servis. Máme pro vás nachystaný galerie a začínáme s galerií umění Karlovy Vary. Tam probíhá výstava obrazů Romana Franty s názvem Outside Inside. V Trafogalerii najdete Lucii Rosickou a Laundromat, program pro jemné zacházení. V Artoto galerii v Uhelné mlýně je výstava Mezi námi v tichu. V Národní galerii Praha ve Vltržním paláci najdete výstavu NGP 230 let. V DOXu je dále Jiří Petrbuk a Deník pacienta. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy pak výstava Roztoky, století ve fotografii. V galerii hlavní města Prahy v zámku Troja najdete Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Na Pražském hradě, konkrétně v jízdárně, jsou fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. V Moravské galerii v Brně je Lena Knapova I'll do my own lashes. V muzeu Montanelli je dále výstava Who, Why. V galerii Středočeského kraje je pak Jakub Berdych Karpelis a základní sada. V Kašťanu Seně Unijazzu dále Marcel Bárta a Meotary a kresby z cest. V Kunsthalle Praha je výstava William Kentridge The Battle Between Yes and No. V Rock Café je Jiří 231, Climate Revolution. V galerii Panská 1 v Českých Budějovicích je dále výstava Krištofa Kintery a jeho velkoformátové limitované printy. V Kempu probíhá výstava Devade. V galerii Rudolfinum je výstava Sáhy Šerahala Beyond the City of Time. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze najdete plejády skla, v muzeu Kampa je pak Václav Sokol a Hojnost. V galerii Benedikta Rejta v Lounech dále je Adriana Šimutová a rozhraní. Na Chvalském zámku pak Cesta kolem světa za 80 dní. V Karpuchina galerii jsou Gina Park a Kurt Gebauer, After the Atlas. V Chemistry galerii najdete kolektivní výstavu Svěcení jara. V galerii Lázni Liberec je pak Jiří Černický a Západ země ze slunce. V galerii C12 je výstava Fashion Grain. V čítarně Unijazzu najdete Svět jinýma očima. Výstava obrazů umělců na spektru autismu. Ve Vile Pele je dále Andrej Důbravský a výstava s názvem The Rest. V Meat Factory v galerii Kostka je Borsos Lawrence a Spectre in the Wedge. A nakonec na Novoměstské radnici najdete výstavu s názvem Elegance. Co se týče programu na Rádiu 1, do 15 hodin s vámi budu já, Mike H. Do 15 do 18 pak Jirka Štefl. V 18 hodin naváže pořad knižní servis. V 18.10 dále Vintage Cool TJ Iva. V 19 hodin CD Nonstop, dneska z Goldie Presence Refuge Crew, album názvem The Journeyman. Ve 20 hodin pořad High Fidelity a nakonec na závěr dnešního programu na Rádiu 1, to ve 22 hodin bude pořad Rem Dance. My se ale teďko vracíme k muzice, teď nás bude čekat Shabaka Hutchings, Mayo, nový projekt PPP, anebo taky projekt Xylitol. Tak zůstaňte s Rádiem 1, zůstaňte na ladění a taky se podívejte na web radio1.cz, kam průběžně aktualizuju tracklist.

Majo, to je formace sídlící ve Finsku, ale část jejich členů má kořeny v Africe. Vychází jim album Water of Life Dance Dubs, no já jsem hrál verzi Acid Dub skladby DKT. Teď je to nový projekt TPP, za kterým stojí ale už tři známí elektronický producenti, a to Piezo, Pleat a Python. Teď vydali první EPčko s názvem Be Born Again a tady je konkrétně skladba Visco.

Tohle byla britská producentka Xylitol a její nový album Blumen Fantasy společně s titulní skladbou z tohohle alba. Celý to vyšlo před necelýma dvěma měsícema na značce Planet Mew. Teď se ale přesouváme do Německa, konkrétně do Frankfurtu za producentem, který se jmenuje Tassilo van Hoffen. Ten před pár dny, vlastně už před měsícem, vydal nový album Pleasure Dome, který vyšlo na litevském vydavatelství Electric Shapes, a já z něj teďko vybírám skladbu Teenage, takovou pěknou, zasněnou, trancovou věc.

0: sloty. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou

0: Záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Reklama na Radio 1. Ah.

Tohle byl Ital Ciro Vitiello a skladba Plus Days, na který hostovali taky Heath. Tahle skladba se nachází na jeho novém albu Notes from the Air. My se ale teď přesouváme do Los Angeles za formací SML a jejich album Taking Out the Trash, respektive album se jmenuje How You Been a skladba, kterou se teď hrajeme, se jmenuje Taking Out the Trash. Tady je Mike H, Radio 1, budu tady s váma až do 15. hodiny.

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a rapperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zaka Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tato Fest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: 21.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Kde končí inspirace a začíná krádež osobního příběhu? Zvu vás na letní scénu divadla Ungelt na hru Cizí příběhy. Komorní drama o dvou ženách, literatuře a tajemství, které se stalo námětem knihy. Více na divadloungelt.cz.
3: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Reklama na Radio 1.

Poslouchali jsme projekt kapelu neznámých hudebníků, protože se drží v anonymitě a na stage vždycky mají na sobě kompletní masky. A Kamel, který se před týdnem taky představili v Praze v Meat Factory, a my jsme si od nich hráli skladbu We Sleep in the Self. No a teď se přesouváme do severní Afriky za skladbu, která vznikla v rámci rezidence asi dohromady 23 hudebníků z celé Afriky. Tato rezidence se konala v Alžírsku a vznikla z ní kompilace One Beat Sahara Mixtape a z tohohle mixtapeu teďko vybírám skladbu Tindy Bouba.

Tohle byl britský producent Polly Porras, který teď vydal album Wrigglers a já jsem z něj vybíral titulní skladbu. No a z další skladbu si přihřeju trošku vlastní polívčičku. Zahraju vám svůj remix skladby Za moře, kterou napsal a zahrál producent UGHH alias Underground Hyper Hero. Jemu vyšla deska před pár dny na místním vydavatelství Columbo Records. Na té desce najdete 5, respektive 4 originální tracky a pak taky 4 remixy. Jsou tam 2 moje remixy skladby Za moře, 2 různé verze a pak ještě remixy od berlínských Menkyho a Dalo. Oba dva jsou součástí vydavatelství Rio. Určitě doporučuji si tuhle desku celou poslechnout, protože hlavně ty originály jsou fakt skvělý a na českou scénu hodně výjimečně zajímavý a osobitý. Takže tady Underground Hyper Hero, skladba Za moře a můj vlastní Mike H. Remix.

0: Jedno.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Nazdar, co tu bastlíš?
3: To je prototyp, nešahej na to.
2: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
3: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
2: Taky tě to zajímá?
4: Přijď na Maker Fair Prague.
5: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
4: Křižíkovy pavilony.
5: www.makerfaire.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Reklama na Radio 1.

Dohráli nám Justin Robertson a Matthew Shaw ve skladbě Dream in a Collapsing Sun. Ta se objevila minulý měsíc na jejich společném albu, který se jmenuje Play the Music of Mineral Tale. Teď už ale formace Sankt Oten a Klaus Fiehe, skladba Tanz das Kraut.

0: CD Nonstop.
1: Za legendárním drum'n'bassovým projektem Goldie se skrývá od počátku 90. let DJ a producent a šéf značky Metalheads Clifford Price. Jeho třetí album The Journeyman z roku 2017 si připomeneme v souvislosti s jeho červnovým vystoupením v klubu District. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Stále ladíte Rádio 1, já Mike H, tady mám posledních 20 minut svojí dnešní směny a teď jsme poslouchali brazilskou producentku Numa Gama a její skladbu Lesbians on Mars. Teď se ale přesouváme do Walesu za dvojicí, která se skrývá pod jménem Bodhi a tady jejich skladba Cycles of Chania.

To zněl nám jeho korejský Soul Thief a jeho skladba Can We Get Connected. A teď už se rozjíždí moje skladba na rozloučenou pro dnešek. Je to španělský projekt UFO nebo UF Zero, za kterým stojí Sergio Garcia. Tato skladba se jmenuje Cable Laying Real Time. A to bude za mě pro dnešek všechno, můžete se mě naladit zase za 2 týdny tady v denním vysílání Rádia 1 mezi 12 a 15, anebo taky už zítra tady na vlnách Rádia 1 v rámci pořadu Cluster, zítra konkrétně od 8 do 10, kdy tady vysíláme s kolegou Notmím. Já vám přeju příjemný víkend a zůstaňte s Rádiem 1, už se na vás tady těší ve studiu Jirka Štefl. Mějte se krásně, loučí se Mike. Ciao.

0: jedno.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
6: Reklama na Rádio 1.

Třetí hodina zde a co nejpříjemnější poslech rádia jedná vám přeje od mikrofonu Jiří Štefel. Budu vás výběrem hudby doprovázet do 6. hodiny.

Úplně na úvod to byly Versus GT, jejich novinka Distant Dreams, teda Devoted Distant Dreams tam zní teď, novinka od Phase Action, jejich čerstvá deska se stojí jmeným názvem, tedy Distant Dreams, Phase Action na rádiu.

0: Nový single od The Bull Radleys, Living is Easy.
1: Reklama Rádia 1.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny. 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.

James Blake, jeho příspěvek z letošního ledna. 22. První vyšla písnička Dead of Love. Předtím domácí 7x3 a k domácí scéně za chvilinku zazní Bone Constructor, ale ještě než tomu dojde, tak tady je Future Funk Squad, jeho Another Dimension.

Teď znám smysl jak samuráj, nikoli ronin. Je čas ronit slzy, napravit generační bolest rodin, zbavit se v těle komplexu a dalších zplodin. Možná, že jednou tu závaží konečně schodím. Jen teď se v tom brodím a nějakou dobu ještě budu. Nezajímá mě vůdu, chci umět žít mým hudu. Vzpomínám na dětství, kdy ještě znal jsem nudu.

držím smečku, kde místo dečky dostaneš knížku. Neodhadneš výšku, pomůžem ti se zvednout. Ale jen kdyby hrozilo, že bys jinak mohl zhebnout. Učíme se, co nás neučili naši tátové. Chválíme děti, když mají triko podhové.

připraveno to mám. Cat Power. Cat Power tentokrát s předělávkou. Coverem od Prince. Nothing compares to you. Cat Power. Radio 1.

0: Lindsay, Erin Jordan a nebo Snail Mail. Americká zpěvačka, gitaristka, skladatelka.
1: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
2: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
1: Liberec 98,7 FM.
0: Teď už do Německa za pověstnou letitou kapelou KMFDM. Deska Enemy je z letošního roku

0: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Reklama na Radio 1.

a jejich Goodbye Horses, New Wave verze této písně, kterou si možná můžete pamatovat s filmu Mlčení jeňátek tady na loňské desce The Many Lives of Q Lazarus. Za chvilku vás čeká na rádiu jedna zpravodajství Sany filmu a ještě předtím domácí Never Touch.

0: Janova Pec uvádí.
1: Zpravodajství z Anifilmu.
2: Anifilm se nám přehoupl do druhé poloviny a s blížícím se víkendem hostne program i návštěvnost. Dnes v 10.30 otevírá své brány Game Pitch Arena, kde se letos bude prezentovat a ucházet o podporu ve výši 10 000 euro 10 videoherních projektů. Ve 12.30 nás supervizor animace z Irska seznámí v Malém divadle s tím, jak se animují mýty, folklorní trilogie studia Cartoon Saloon. Odpoledne si promítneme stoletý siluetový film Dobrodružství prince Achmeda za doprovodu živé hudby. V podvečer nás pak čeká premiéra restaurované verze filmu Karla Zemana Čarodějův učeň za účasti režisérovy dcery paní Ludmily Zemanové. A po celý den probíhá v paláci Líbich Kreatula Animarket. Příležitost pro profesionálstvo i studentstvo navázat kontakty v audiovizuálním a herním průmyslu a poohlédnout se po uplatnění. Tipy na dnešní den. Máme tu animované příběhy, komentovanou prohlídku ve 14 hodin v Paláci Líbich. Přijďte si dnes společně s tvůrci ze studia Opak projít interaktivní výstavu animované příběhy, na které uvidíte, jak věda a animace, i film obecně, historicky úzce souvisí a jedno se vyvíjelo ruku v ruce s druhým. Potom 15.30 Malé divadlo Dobrodružství prince Achmeda plus Prague Enigmatic Orchestra. Letos je tomu přesně 100 let, kdy byl uveden snímek Dobrodružství prince Achmeda. Jednalo se o jeden z prvních celovečerních animovaných filmů na světě a vůbec první takový film v Evropě. Vytvořila ho Lotte Reiniger, expertka na siluetový film, a to na základě pohádek Tisíce a jedné noci. Sledujeme v něm cestu statečného prince za záchranou krásné víly Perry Banu, unesené zlým černokněžníkem. Nenechte si ujít projekci, kterou živou hudbou doprovodí Prague Enigmatic Orchestra. Máme tady taky industry tip na slovíčko s Klózem, 10.30 Palác Líbik, Zelený sál. Animátoru Janu Klózovi festival letos udělil cenu za celoživotní přínos animovanému filmu. Jeho jméno se objevuje ve filmech Břetislava Pojara, Vlasty Pospíšilové, Lubomíra Beneše, Aurela Klimta, Michala Žabky a mnoha dalších. V rámci rozhovoru se pobavíme o jeho tvorbě na projektech jako Pojďte pane, budeme si hrát, Dášenka, Pat a Mat, ale také o katedře animace na pražské FAMU a jejich proměnách. Za platformu FAT se oceněného tvůrce budou ptát Michaela Režová a Matouš Svěrák. Také tu mám jeden herní tip. Interview s Jordanem Mechnerem. 15.30 v Krajské vědecké knihovně. Pozvání pro tento ročník přijal herní a komiksový tvůrce Jordan Mechner, autor legendárních titulů Prince of Persia a The Last Express či nejnovějšího autobiografického komiksu Replay. V pátek slavného tvůrce vyspovídá Pavel Dobrovský. Více na anifilm.cz.
1: Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Rádio 1.cz.
0: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše renderováno a bez labku. Janova Pec.cz.

0: Kulturní servis.
1: Kulturní servis na Rádiu 1, pátek 8.5.2026, přeji příjemné oslavy svobody. Máme tu koncerty a tančírny, máme tu filmová představení a pochopitelně i program Rádia 1. Začínáme tedy koncerty a tančírnami. V Groovebaru od 21.30 sát, Loď tajemství už od 17 hodin, Swingové osvobození zahraje orchestr Ježkovy stopy. V prostoru Bike Jesus dneska Kitchen Collective, Fuchs 2 zve na Brutal Vision, vystoupí Melanie Heavens, dále The Brutalist, The Undertaker Tapes a další. V Rockafe od 20 hodin Simon Cornell and Burgess, u Bukanýra od 23 hodin DJové Ondřejka, Identik a Harem. Čítárna Unijazz od 8 hodin večer Suku, Absent God a Raven's Agony. Výměník 1 v Českých Budějovicích v 19 hodin Trigger, Oblast a Rabies. V klubu 007 na Strahově od 19 hodin Země žluč, Wounded Knee, Prasklep a Lokura. Středočeské muzeum od 19.30 Mater Tua plus Drum and Rap a Chokl. V Cargo Gallery od 20.30 Karlo a Edův syn. A na Novoměstské radnici od 17 hodin diplomový koncert Emy Blahové. Filmy Kino pilotů ve 2020 Spasitel a v Kině pilotů od 21 hodin Sny. Edison Film Hub od 19 hodin Zmizení Josefa Mengeleho a v 21 hodin 40 minut Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. Kino Dlabačov v 18 hodin Kdybych měla nohy, tak ti nakopu a ve 20 hodin B-Team na stopě. A co na Rádiu 1 od 18 hodin knižní servis, z 18.10 pořad Vintage Cool, v 19 hodin v rámci pořadu CD Nonstop dneska Goldie s Refugee Crew a The Journeyman, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin pořad Ram Dance. Moje jméno Jiří Štefan.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nazdar, co tu bastlíš?
2: To je prototyp, nešahej na to.
1: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
2: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
1: Taky tě to zajímá?
3: Přijď na Maker Faire Prague.
4: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
3: Křižíkovy pavilony.
4: www.makerfaire.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a reperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

a zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tátofest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

To byla jedna z Jerem anoncovaných novinek na velké hit parádě Rádia 1 MJ Cole a John Glacier Move Time. Ještě předtím to byly I Break Horses a tady už Soul Wax Polaris.

Editors, jejich Kolidin. Teď už nabízím Health společně s nimi Sierra Veins, Hateful.

0: jedno.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
4: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Posloucháte Radio 1. Před chvilkou to byl Václav Havelka, jeho Sky Feathers. Za chvilinku nás čeká na Rádiu 1 a rozhovor. Budeme si povídat o divadle Ungeld a konkrétně o hře Cizí příběhy, ale ještě předtím zazní Extáze svaté Terezy.

0: Slibovaný rozhovor je zde. Budeme se bavit, jak jsem říkal, o představení Cizí příběhy, které můžete vidět v divadle Ungelt. Mým milým hostem v tuto chvíli je Štěpánka Ligas. Buďte zdravá, vítejte v Rádiu 1. Já jsem se vás chtěl úplně na úvod zeptat, to představení je o vztahu dvou žen, jedné zkušené a slavné spisovatelky a potom začínající spisovatelky a celkem pokrývá 6 let jejich vztahu. Jaké to je během jednoho představení uchopit těch 6 let, tu proměnu, ten časový prostor? Je to hodně náročné?
1: Je to jako fascinující pro herečku něco takového budovat, to musím říct na úvod, že je to úkol, se kterým jsem se ještě nepotýkala a musím říct, že mi udělal velkou radost, ale zároveň tam je to těžké v tom, že při tom představení, konkrétně tady při tom, nemáme úplně prostor na to zajít do zákulisí a třeba se trošku jako na Čech rád popřemýšlet nad tím, co nás čeká. My opravdu s Milenou Štajmaslavou, s mojí kolegyní, se kterou to hrajeme, jsme celou dobu na jevišti, já v podstatě opravdu v každém obraze, takže ta proměna se odehrává tam a snažím se to nějakým způsobem dodržovat a prostě budovat to, no. Ale je to těžký, ano, je to těžké.
0: Ta hra je nesmírně slavná, měla přes 100 různých provedení po celém světě. Měla jste to štěstí a viděla jste nějaké jiné zpracování, nebo...
1: Zatím ne. Viděla jsem film, ten nám dokonce posílali, myslím, při té nabídce, co jsem dostala, ale pokud se nepletu, tak v Čechách se hraje úplně poprvé, což je co říct, protože si myslím, že je to výjimečná hra velké ženské příležitosti, určitě nejkrásnější jako ženské figury, které jsem měla tu čest poznat a hrát. Takže se divím, ale mám velkou radost, že jsme zrovna my dvě s Milenou, ty, které to na to české jeviště přinesly spolu teda s režisérem Šimonem Dominikem, dramaturgem Pavlem Ondruchem a divadlem Ungelt.
0: Jak se vám pracuje s Milenou Štajmaslavou, s takovou pověstnou herečkou?
1: Jo, je to hezký. My jsme se potkali s Milenou při mým úplně prvním filmu, ještě s FAMU studentama. Myslím si, že se mě nepamatovala, ale tam mi hrála maminku, bylo mi asi 17 let, od té doby jsme se neviděli. Pochopitelně jsem před ní měla velký respekt, ale myslím si, že na jevišti nám to funguje, že máme chemii a že na sebe dost slyšíme, což je velmi příjemný. Určitě nehraje na sebe, hodně partneříme.
0: Vy jste v současné době na volné noze, předtím jste byla v divadle v Dlouhé, jak se vám žije na nové volné noze?
1: Upřímně se mi žije hrozně dobře. Já musím říct, že ten odchod z angažmá byl náročný a furt miluju divadlo v Dlouhé, miluju svoje kolegy. Nicméně jsem se o sobě tak nějak dozvěděla, že asi nebudu typ na to angažmá a jako člověk, co řeší svou vlastní kariéru, se cítím líp a nějak mě to lépe motivuje. Takže teď mám úplně nádherný kariérní období a užívám si to. Samozřejmě to má i svoje nevýhody, ale zatím je to pro mě velmi příjemná změna a baví mě to.
0: Představení Cizí příběhy hrajete, pokud se nemýlím, už skoro půl roku. Jaké jsou zatím ohlasy?
1: Co jsem se doslechla, tak divácké ohlasy máme moc hezký. Dokonce se mi někdy stává, že jdu po představení a zaslechnu nějakou diskuzi lidí, který ještě třeba 20 minut po tom představení diskutují, na čí straně je pravda, protože to představení je koncipované tak, aby nemělo jednoho vítěze. Což je strašně zajímavé, je to opravdu jako vyvážení těch dvou sil, těch hrdinek. A když pak jdu z představení a zaslechnu lidi, že se baví právě o tom, kdo měl pravdu, kdo měl na to právo něco napsat a tak, tak to mi dělá velkou radost.
0: A co se týče prostoru, protože divadlo Ungelt je takové komornější, je to rozdíl, když hrajete ve větším prostoru s tímhletím komornějším prostorem, jak se to projeví při vaší herecké práci?
1: Rozdíl je to velký. Já jsem si vždycky o sobě myslela, že jsem zastáncem, nebo že jsem milovník spíš těch menších scén, což asi platí, ale divadlo Ungelt je ještě menší scéna, než kdykoliv jsem se mohla jako octnout. Takže musím říct, že občas, když jedeme na zájezd, tak se mi naopak uleví na tom velkém jevišti. Že ten Ungelt je prostě specifický v tom, jak opravdu malinkatý je. Že já se nejlíp cítím v divadlech typu Činoherní klub, kde jsou prostě ještě furt tak třeba přes ty 200 diváků, nemám zase ráda velké scény, ale v tom Ungeltu je to opravdu, opravdu velmi intimní zážitek, který má něco do sebe, ale zároveň někdy může být skličující. Ale moc se těším, teďko budeme mít v létě první představení 22. května na letní scéně a tam se opravdu těším, protože to je nádherný prostředí.
0: Nový svět, já Hradčany, tam je to moc nádhera. Krásný. Říkala jste, že jste spokojená teď s volnou nohou, co v současné době chystáte nebo v čem vás můžou posluchači vidět, co připravujete?
1: Tak jak jsme zmínili, tak celé léto budeme hrát s divadlem Ungelt na Novém světě, na letní scéně představení Cizí příběhy. Mimo to ještě dohrávám pár představení v divadle v Dlouhé, v Činoherním klubu mám jedno představení a momentálně mě čeká premiéra seriálu Inspekce, který jsem točila pro Primu, ta začíná 22. května a bude na Prima Plus a potom mě čeká premiéra filmu Po večerce v režii Dana Pánka a to je takový letní film o táborových vedoucích a musím říct, že mě to moc bavilo, že jsem nikdy nejezdila na tábory a natáčení tohohle filmu jsem si díky tomu opravdu užila, že se zahojilo takové moje vnitřní dítě, které vždycky chtělo na tábor.
0: Já vám moc děkuju za návštěvu, děkuju, že jste přišla, ať se vám daří ve všem, do čeho se pustíte. Mimochodem ještě k tomu představení bych chtěl říct pro příznivce mého velkého jazzového oblíbence Emila Vyklického, tak ten dělal právě muziku k představení Cizí příběhy, tak to bych jenom chtěl posluchačům říct, že i s muzikou takového úžasného domácího velikána se můžete potkat v představení divadla Ungel. No, každopádně ještě jednou děkuju, že jste přišla, ať se vám daří.
1: Já děkuju za pozvání a moc hezky jste hrál, když jsem tady čekala ve studiu. Hrajte tak hezky i dál.
0: Děkuju, ať se daří. Naschledanou.
1: Díky.

Pod rozhovorem nám hrál Miho Hazamájo Start by the First Notes a teď už to jsou a Kosmos a Heinbach Fredit. A za chvilku to bude podmanivý dubstep od Of the Trees. Čerstvý track s názvem Amaneta.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženia, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Připrav se na Allegro Smart Weeks, festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
4: Reklama na Radio 1.

Churches a hitovka The Mother Wisher. Takže zase k něčemu novějšímu. Georgie Sweet, Equal Measure. A za touto verzi je postavený Newtone. Georgie Sweet, Equal Measure.

CD Nonstop. Za legendárním drum'n'bassovým projektem Goldie se skrývá od počátku 90. let DJ a producent a šéf značky Metalheads Clifford Price. Jeho třetí album The Journeyman z roku 2017 si připomeneme v souvislosti s jeho červnovým vystoupením v klubu District. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Takhle zní domácí treska jedno skvrná. Posloucháte Rádio 1, před velkou zněla na něm Latrell, jeho On The Line. A tady už jsou Shrimp Nose společně s Flamingosis, Haymaker.

Na Rádiu 1 právě posloucháte Long Island Sound s trackem s názvem Stunk, před chvilkou Urchin a Ice Cold. A za chvilku se dozvíte něco o novinkách na pořadu LK Sedma na československé parádě

Druhá novinka, Yorba Linda a věc nazvaná Vůně grilu v Sabarbiu.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Omsquare, VVVčka nebo něco.

Ivana Vince z Velké sedmi od Kubátka If I Fall zněla na rádu jedna Mila Crying to God. Ode mě už dneska poslední, celkem jsem za ty tři hodinky stihl 40 tracků, tak doufám, že některý z nich vám sednul. Úplně na závěr Matic One Scene. Moje jméno je Jiří Štefel, pokud se budete chtít naladit zase příští pátek na rádiu 1 mezi 3. odpoledne 6. večer. Budu rád, přeji krásný víkend, hezký sváteční den a mějte se blaze.

0: 21.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
6: Reklama na Radio 1.
7: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. Představíme si dva irské romány nominované v roce 2023 na Bookerovu cenu. V loňském roce u nás vyšly hned dvě knihy, které se v roce 2023 dostaly do užší nominace na Bookerovu cenu a které zároveň pochází od irských autorů s křestním jménem Paul. Ta první, o níž dnes budu mluvit, Píseň proroka od Paula Lynche, pak cenu nakonec získala. V Lynchově případě jde o román dystopický, odehrávající se v Irsku poté, co vládu převezme jakási krajně pravicová strana typu SPD nebo motoristé. Ta se rozhodne rychle upevnit svou moc. Proto zakládá vlastní tajnou policii a začíná pronásledovat své odpůrce. Ústřední hrdinkou románu je Eilish, matka čtyř dětí. Jejíž manžel Larry, jako jeden z představitelů odborů na jedné z demonstrací proti novému režimu, na počátku knihy zmizí. Eilish si však dlouho nepřipouští, že by situace mohla být tak vážná, že by se Larrymu za jeho názory mohlo něco stát, nebo že by v ohrožení mohla být dokonce ona nebo její děti, když dosud žili nekonfliktní život obyčejné irské rodiny. Po Larryho zmizení ale začíná přituhovat a v ohrožení je najednou i nejstarší 17-letý syn Mark, který by měl narukovat do armády. Pod tímto tlakem se Eilish pokusí vycestovat za svou sestrou do Kanady. Nejmladší, zhruba roční dítě, ale nemá cestovní doklady a jak se ukazuje v nových pořádcích, je téměř nemožné je získat. I proto se Eilish s pomocí kolegyň a kamarádek pokusí syna ukrýt, což ale vede i k jeho zmizení. Proti vládní armádě se totiž začne formovat armáda odbojová, do níž Mark pravděpodobně vstoupil a v ulicích začíná zuřit občanská válka. Lynch v románu zjevně vychází z nástupu totalitních režimů v hitlerovském Německu nebo stalinistickém Rusku, ale především načrtává to, jak by asi vypadaly počátky třeba totalitní trumpovské Ameriky nebo jiného místa, kde se ke slovu dostali nacionalisté se svou xenofobní politikou, postavenou na jakémsi zdegenerovaném vlastenectví. Ostatně i v Lynchově totalitním Irsku si ti, kteří se chtějí alespoň nějak chránit proti novému režimu, vyvěšují irské vlajky a dávají tak najevo svou loajalitu. A ti, kteří se nenechají jen tak zlomit, jsou lámáni nejen tím, že přicházejí o své nejbližší a svá práva, ale musí čelit i násilí, pronásledování bandami najatých vandalů, proti nimž nikoho žádná policie neochrání. Mnozí pak končí paradoxně jako migranti, tedy ti, na nichž podobné strany jako ta z tohoto románu získávají své politické body. Lynchův styl vyprávění je naléhavý a v některých okamžicích, jimž svou hrdinku vystavuje, se čtenář, ale i posluchač audioknižní verze, načtené herečkou Barbarou Lukešovou, cítí podobně bezbraně vůči nespravedlnostem, jimž musí čelit jako ona sama. Lynchův román je tak především varováním před tím, jak rychle se z demokracie může stát totalita, v níž kdokoliv může stát na straně těch šikanovaných. Tedy tím víc, čím víc bude takové totalitě vzdorovat. Román Paula Lynche Píseň proroka přeložila Alice Hirmanová McElveen a vydalo nakladatelství Odeon. Jako audioknihu pak vydavatelství Tembre.

0: Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Román s názvem Včelí bodnutí je stejně jako v případě Paula Lynche a jeho Písně proroka prvním dílem spisovatele a scénáristy Paula Mariho přeloženým do češtiny. Jde přitom o jeho už čtvrtý a s nominací na Bookerovu cenu zatím nejúspěšnější román. Knihy oceňované Bookerovou cenou většinou nejsou vybírány jen kvůli svým literárním kvalitám, ale často i kvůli své inovativní formální stránce, což je případ i Včelího bodnutí. První část tu funguje jako rozsáhlá expozice, představující čtyři postavy, členy rodiny Barnesových, když je každá z kapitol vyprávěna a viděna optikou nejprve dcery Cass, poté syna PJ a manželky Imeldy, nakonec pak otce Dicka. Tato expozice přitom tvoří zhruba 2/3 obsahu knihy o necelých 600 stranách. Ve druhé části knihy jsou perspektivy jednotlivých postav střídány po několika stranách a v závěrečné třetí části, která má zhruba 30 stránek, se postavy střídají už jen po odstavcích nebo dokonce po větách. To v románu v závěru dělá knihu, která se téměř nedá odložit, protože čtenář hltavě čeká na rozuzlení situace, v tomto případě tedy situací, do nichž se postavy nejen svými rozhodnutími dostaly. V závěru dokonce autor přidává perspektivy ještě několika dalších postav, které jsou do tragikomických osudů členů rodiny Barnesových nějak zapojeni a zvyšuje tak nejen dynamiku děje, ale otevírá prostor i dalším vhledům na aktuálně probíhající události, jež začínají děsivě směřovat do jediného bodu. Podstatné pro děj je to, jak odlišně postavy řeší své problémy v jednotlivých částech knihy. Zatímco v první části sledujeme, že jednotliví aktéři dělají jedno špatné rozhodnutí za druhým, v další a zejména v závěrečné části, jako by se jim podařilo rozhodovat se lépe. To se ale rozhodně neprojevuje v tom, že by tato rozhodnutí vedla k lepším výsledkům. Špatná rozhodnutí v první části sice postavám komplikují jejich životy, nicméně ta dobrá v závěru je nekompromisně posunují k tragédii. Náhoda tak hraje v osudech postav větší roli než jejich svobodná vůle. Dalším důležitým motivem knihy je snaha jednotlivých postav být někým jiným, než kým opravdu jsou. Imelda pochází z chudých poměrů, navíc z rodiny násilníka, jenž se spolu se svými mužskými potomky pohybuje na hraně a často i za hranou zločinu. Tu má být krasavicí, jíž má z bídy jejího původu zachránit princ na bílém koni. PJ jako nejmladší člen rodiny tu propadá kouzlu počítačových her, jimiž se nechává inspirovat při válečných dobrodružstvích v lese za jejich domem, kde si hraje se svým kamarádem. Právě on se stává obětí sociálních sítí, když začne dávat přednost virtuálnímu kamarádovi z chatu, o němž vlastně nic neví a příliš ho nezneklidní ani příval neúplně dětských nadávek, kterých se mu od něj jednou tak trochu omylem dostane. Dospívající Cass se pak z povrchní dívky pomalu proměňuje na komplikovanou osobnost, která od popíjení v barech za peníze o mnoho let starších mužů a přes vliv učitelky, jež jí ukáže kouzlo poezie, postupně nachází své místo ve společnosti. Nejhůře osudem poznamenaný je ale otec rodiny Dicky se svým tajemstvím z dob jeho studijního pobytu v Dublinu, které vyvrcholí tím, o čem se později mluví jako o nehodě. Všechny postavy se tak snaží být tím lepším svým já, což jim však hodně komplikuje to, aby byli ve svých reálných životech šťastní. Právě jejich různé cesty v životním štěstí je pak zaženou do neřešitelné situace v románu, který by si klidně zasloužil Bookerovu cenu i vyhrát. Přednost však dostala politicky aktuálnější Píseň proroka. Román Paula Mariho Včelí bodnutí přeložil Lukáš Novák a vydalo nakladatelství Akropolis. Dnešní knižní servis připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. A to je pro tento týden z literatury vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
1: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
0: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
2: Ježíš, co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
3: Ča, ča, ča. Lintičku, bají TJ Jivou.

0: Bartender, where's my drink? Be sure and make it a double.
1: Sedím tady a piju. V dětství adoptovaná Christine Kitchrow otevřela náš dnešní hudebně lahutkový mejdan. Skladbu Sitting Here Drinking sama napsala a třikrát v různých období své kariéry naspívala. Tato byla z roku 1952, prodalo se jí 150 000 kopií, ale na to, aby se stala hvězdou, to bylo málo. V roce 1968 jí při koncertě pro US Army ve Vietnamu zasáhli šrapnely Vietkongu, ale po roce hospitalizace se znovu vrátila na pódium. Slepý John Astry, mám v kuchyni Chrissy, Raz in the My Kitchen, 1952. Po něm bojovnice s drogami, Esther Phillips, Hledá chlápka, Looking for a Man, 1951. U nás se zpívalo Chyťte tygra, zlého tygra, ale Chuck Berry to má jako instrumentálku, Rolly Polly, 1956, stejný rok, skladba Rockin' Robert, z krátké kariéry tria La Del Sister a nakonec Gene Vincent z písní, kterou jsem 7 let hrál za Pepou Pilařem, Say Mama, 1958.

Nyní jeden z mála, co nenahrával pro Fania Records, zbouřenec na newyorské latinoscéně, Johnny Colon se skladbou Boogaloo Blues ze stejnojmenného alba, kterého prodal celkově přes 3 miliony kopií. Rok 1967. A pro vás prostor, kdy se můžete zahoupat.

0: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
3: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na Toyota.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: Ča, ča, ča. Lintičku, mají TJ Ivo.

0: dohrál objevitel skladby Watermelon Man Mongo Santa Maria. Svojí skladbou Funny Man's alba Mongomania rok 1967. Přichází šťastný počátek let 60. ale na západ od Aše. Hudba, o které jsme neměli díky bdělým soudruhům ani tušení. Shangri-La's Give Him a Great Big Kiss 1964. Po nich Marvelous, Dokud vím, že jsi můj. A nakonec kalifornské duo John and Dean se skladbou Heart and Soul 1962.
1: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V.

Dozněli tři podjinglové souly. Elma Franklin, skladba Change My Tones From You 1969. Po Ermě slečna Tony Reed se známou skladbou Coming Home Baby 1965 a zakládající člen, zpěvák, producent Smokey Robinson and Miracles se skladbou Váchva Tuci 1963. Dnešek uzavřeme trash stylovou skladbou pozdějších The Cramps, skladbou Strange Love z alba Flame Job 1994, plného bizarní romantiky, posedlostí, temnou sexualitou. Čili zvrácená milostná píseň z hororového filmu. Album produkovala kytaristka Cramps Poison Ivy. A ještě poznámka, tato skladba nemá nic společného se synthpopovou skladbou Strange Love od Depeche Mode. Čili opražte kůže biče, jdeme na to.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Chcete po mě další román s Vrahem Riplim?
3: Čtenáři ho milují, slečno Highsmithová.
2: Zníte, jako byste měl nějaký nápad.
3: Zveme vás na psychologický thriller Švýcarsko na letní scénu divadla Ungeld.
2: Více na divadloungeld.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Reklama na Radio 1.
8: Takže od prvního řádku.
9: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu.
10: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
8: Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.
11: CD non-stop. Máme tu pátek 19. hodinu a je tu s tím také poslední CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň dnes s legendou na poli drum and bassu, britským producentem Goudim. A bude znít jeho třetí studiové album, které vyšlo po téměř dvoudekádové pauze v roce 2017 pod názvem The Journeyman a jeho znece Metalheads. My si Goudiho dáváme do CD non-stopu hlavně v souvislosti s jeho návratem po více než dekádě do Prahy, a to opět do distriktu dříve Matrixu, kde předvede 27. června příští měsíce svůj tříhodinový DJ set. Vlastním jménem Clifford Joseph Price, je ročník 65, takže v tuto chvíli 60-letý hudebník, producent, DJ, také graffiti umělec, ale samozřejmě také herec. Vy jste mohli vidět třeba Bondovce či jiných filmech. Důležité je zmínit, že hudebně se prosazuje už na počátku 90. let, kdy se ze svého rodného Walsallu stěhuje do Londýna, kde tenkrát bují rave scéna a vzniká vlastně i nový styl jungle. V roce 92 vydává svůj první track Terminator, tenkrát sobě ještě Refugee Crew na znece Reinforced, kde vydávají pak další single třeba Dark Rider. Pod jménem však Goldie se prosazuje až v roce 94, a to právě s hitovkou Inner City Life, která musím říct přežila více než 3 dekády a stále je to geniální skladba, kterou znáte z vysílání Rádia 1. To byl také rok, kdy založil i svou vlastní nahrávací společnost Metalheads, kde debituje split EPčky s Doug Scottem. Každopádně po singlovce Angel z roku 95 se objevuje pak i jeho průlomové debitové album Timeless, které se stalo opravdu masterpiecem v oblasti fúzování i junglu s breakbeatovými rytmy, orchestrálními texturami či solovými vokály, na kterém se produkčně také podílel i třeba Rob Playford, šéf značky Moving Shadow, projekt Four Hero, či také samozřejmě zpěvačka Diane Charmelaine či Lorna Harris. Tato kolekce, kde jste našli i hitovku Inner City Life, jednoznačně patří ke klenotům a drum and bassové muziky, a kterou naživo přijel představit tenkrát Goldie jako support Björk v 90. letech o Paláce kultury tenkrát. Po dalších singlech, třeba nejenom pro značku Metalheads či FFRR, se objevuje pak v roce 97 se singlem Digital z KRS-One či pak singlem Temper, který najdete na jeho pak druhé studiové desce, dvojcédečku Saturn Returns z roku 98. kde najdete na prvním CD 60-minutový track Mother, či další single Believe. Dalšího velmi ucelené koncepční album, které jsme si už také v CD Stopu nabídli. No a vy jste potom mohli Goldieho v té předminulé dekádě v novém miléniu najít hlavně na jeho různých singlech a 12 palcech na svém vydavatelství Metalheads či Razor Edge, kde se objevil i s projektem Goldie Presents Refugee Crew. Právě pod tímto názvem Refugee Crew, který tvořil také s Linford Jonesem a Mark Rutherfordem, najdete Goldieho v té pak předminulé dekádě. V roce 2007 vydávají desku Malice in Wonderland, co by Goldie Presents Refugee Crew, a o dva roky později také Memoirs of the Afterlife. Obě vychází na značce právě Metalheads, no a do třetice co by Refugee Crew se objevili loni právě na svém třetím albu Alpha Omega pro značku London. Každopádně vy dnes uslyšíte Goldieho třetí studiové album, které vyšlo po téměř dvou dekádách od té desky Saturn Returns v roce 2017 na značce Metalheads, respektive Cooking Wine také. Album The Journeyman byl opět dvojcédečkem, které nabídlo celkově 16 nahrávek delších tracků, dokonce hned úvodní skladba z toho druhého CD Redemption má téměř 20 minut. Uvidíme, co z toho dneska celé stihneme. Na desce opět spolupracuje s různými vokalisty, ať je to třeba Terry Walker, Natalie Duncan, Tyler E. Daly či Natalie Williams, a album kromě drum bassu fúzie i vlivy jazzu, funku, soulu a vůbec elektroniky. Já můžu doplnit, že pak v roce 2023 se objevila 25. výročí také deska Timeless s podtitulem The Remixes, kde najdete celkově 17 remixů od spřízených projektů jako TB, Four Hero, Doug Scott, Fotek, Break nebo také Jay Kenzo. Vy jste viděli poprvé Goldieho v roli DJ v roce 2003, mám pocit, na festivalu Open Air Field, tenkrát, kdy toho uměl vyčistit ten stan. Každopádně naposledy hrál, mám pocit, v klubu Matrix v roce 2011, kam se teď po 15 letech navrátí 27. června. Společně ho uvidíte ještě s I Am Cyber a Akirou. Teď je tato legendární postava drum and bassové muziky Goldie na jeho třetí desce s názvem The Journeyman z roku 2017. Já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

0: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
1: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
3: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
4: Reklama na Radio 1.
5: High Fidelity.

Rádio 1. Dobrý večer všem, kdo posloucháte. V 10 hodin v pátek večer hlásí se pořad Ramdance, pořad o tom nejlepším a nejnovějším ze světa reggae, dancehallu, dabu a příbuzných stylů, africké muziky a tak dále. Vítá vás DJ Mihal na téhle naší pravidelné 14-denní seanci. Čekají nás 2 hodiny skvělý muziky, pohodlně se uvolepte, nalijte si něco dobrýho, zapalte si něco dobrýho. A já hned jdu k tomu, abych vám vysvětlil, proč nám tady hraje zrovna tohle dneska. Taková stará věc, konkrétně z 50. let. To, co nám hrálo, ta písnička před chvílí, která možná většině z vás bude povědomá, se jmenuje Hilangoli Raida a je to tradicionál jamajský, někdy už z možná z 19. století, a tohleto populární zpracování udělal Lord Composer and his Silver Seas Hotel Orchestra v roce 51, nebo možná lehce později. Je to hvězdná reprezentace stylu, který se říká mento, a tenhle styl dominoval v 50. letech jamajské muzice. Je to první čistě jamajský žánr. A proč zrovna dneska, proč zrovna tady? No, protože jeden z nejtalentovanějších jamajských producentů v současnosti, Steven McGregor, což je syn známého populárního roots reggae zpěváka jménem jménem Freddie McGregor, tak tenhle ten mladý Steven, řečený The Genius, udělal remake tohodle už vlastně přes 80 let, přes 60 let starý hit, předělávku zrovna před pár dny vyšel první track, který si pustíme za chvilinku, a je to teď velká senzace na Jamajce a po celém světě se šíří tenhle rhythm, Hilangoli rhythm, The Genius Production, a jako první zářez vypustil tune od hvězdního jamajského DJ jménem Masika. Tune se jmenuje Slip and Slide a můj kolega Petr už to tady před 14 dny pouštěl jako takovou první vlaštovku tohohle rhythmu. Takže tohle to je zrovna největší senzace na dancehallové scéně. Masika, Slip and Slide. Ramdance, 57. díl.

Tak tohle tune Slip and Slide se šíří světem, možná to za chvíli už uslyšíte i v Sámošce v rádiu, kdo ví. A tenhle ten track, jak říkám, odstartoval tohle sto šílenství Hillangoli Rhythmu a další věc, která vyšla tenhle týden, se jmenuje Service a udělal to neméně hvězdný týpek z Jamajky jménem Skipa. Dneska je svátek 8. května 2026 a hraje vám Radio 1 a pořád Ramdance.

Původně tenhle ten tradicionál je o tom, jak je těžký se trmácet po Jamajce kopcema, roklema, údolíma a v roce 2026 to místní dancehallová elita pojala lirikálně trošku jinak. Takže tohle byl Skipa a další na řadu přijde Fada Blind, nebyli taky Najee Boy a jeho tune Wah Me Money.

0: Výborný zářez tohodle slepýho jamajského geniálního zpěváka, mladýho talenta jménem Nigel Boy, One Money. A další věc, která se za chvilku zjeví tady v éteru, je Valiant a jeho Chun Woy.
1: It's the voice of Nigel Boy representing for Ram Dance Radio Show, hosted by Pini Wally on Radio 1 in Czech Republic. Ram Dance Radio Show, that's the way to go. One Pini Wally.

Itsy Bitsy, nová tune od Gavany. Takže tohle byl Hillengoli Rhythm od Genius Productions. O tomhle rytmu určitě ještě uslyšíme hodně a za 14 dní si tady pustíme pravděpodobně další várku na tomhle rytmu. Takže se má to na co těšit a my pomalu půjdeme dál. Další tune, která nás čeká, už nebude Hillengoli Rhythm, ale Aiwata a jeho nová věc Rampage.

Tohle je Javáda a jeho nová věc Buddhist. A teď, co přijde, bude remix od Maxe Rabadaba, týpka ze Švýcarska, kterýho jsme tady měli v našem studiu rádia jedna na rozhovoru. Nevím už přesně, kdy to bylo, jestli to bylo před rokem nebo před rokem a půl. Najděte si to na našem Soundcloudu www.soundcloud.com/peeny-valley. Můžete se tam dostat přes stránky Rádia 1, přes náš pořad. A tenhle track je remix Kabáky Pyramid a jeho Tune Ready z roku 2020.

Posloucháte Rádio 1 a posloucháte pořad Ramdance, pořad o tom nejlepším z reggae, dancehallu a příbuzných stylů. Pátek večer, každý 14 dní o 10, střídáme se s reggae klubem DJ Kai, kterýho tímto zdravím. A taky děkuju Timotisovi za předchozí pohodovou selekci před tímhle pořadem. Tohle to, co nám hraje, je nejnovější track od Jaxty, jmenuje se The Return a dáme si ještě jednoho Jaxtu ve spolupráci s Kerry Jamesem a Spida Mink. Pecka se jmenuje Strength of a Lion a měníme trošku styl. Z tohoto dancehallových novinek se přesouváme k reggae novinkám. Kerry James, Jaxta a Spida Mink, Strength

hypnotická věc je z nového alba jamajského Proto J a je to spolupráce s Pressure Bass Pipe a je to to nový album Proto J, se jmenuje Art of Acceptance, je to výborný album a před 14 dny tady kolega Petr pouštěl tři věci z tohohle alba, teď si dáváme další tři věci, protože dle mého názoru to za to stojí. Takže tahle tune se jmenuje Locusts, což v překladu znamená sarančata, pokud jste to neviděli. A další věc, co si pustíme, je Proto J sám a jeho tune In Your Corner.

Takže Locust, Protože a Preshabas Pipe. Preshabas Pipe tady docela hrubě zadiktoval, bych řekl. Výborná věc. Tak jak jsem říkal, další Protože a In Your Corner. Výborný album Art of Acceptance vyšlo asi před necelým měsícem. Odhaduju. Posloucháte rádi.

In Your Corner a poslední věc z tohohle alba, pravděpodobně už úplně poslední, pořadu Ramdance, bude At We Feet, tune ve spolupráci s Damienem Marlim, podle mě asi největší hymna tohohle alba, takže díky, protože je za tohle album a tady to je.

Novinka od Ajotoš, The Message. Ajotoš, dvorní producent mnoha umělců a taky poslední dobou zpěvák.

posloucháte na frekvenci 919 pořad Ramdance, posloucháte Rádio 1 a posloucháte Fruits Ripe Rhythm a jeho dubovou verzi momentálně. Fruits Ripe Rhythm vydali Zion I Kings, Virgin Islands, typy I Grey tého parta, výborný rhythm, hráli jsme si ho tady 27. února tohoto roku v 52. díle, pokud vás to zajímá, můžete si ten díl poslechnout na Soundcloudu, je tam spousta i dalších super věcí. Nicméně já bych teď využil tuhle instrumentálku k tomu, abych vám víc přiblížil, co nás čeká dál tady v pořadu. Po tomhletom segmentu nejnovějších věcí na reggae scéně budeme pokračovat ještě vlastně třema trackama, novinkama od Mikea Shimaya, což je jeden z největších propagátorů roots reggae, a jeho track We Are Living ve spolupráci s kapelou Greatest Friends si pustíme, a pak si pustíme ještě tune To Be Free a její dubovou verzi, a potom nás čeká pozvánka na jednu akci v Praze, skvělý koncert, který se chystá, a potom budeme pokračovat ještě chvilku reggae a potom remixový album Horace Andyho. Potom nás čeká asi nějakých třeba 25 minut africký muziky, afrických novinek, a taky zamíříme do Brazílie na chvilku a potom nás čeká dancehall a nakonec reggae. Takže takhle ve zkratce, co nás čeká další hodinu a něco. Takže tohle byl Fruits Ripe Rhythm od Zion I Kings a ta zpívaná věc, co byla předtím, to byl Iri Soulja, to je zajímavý týpek, původně narozený ve Španělsku v Barceloně, který se asi ve 14 letech přestěhoval na Jamajku kvůli tomu, aby mohl dělat hudbu co nejautentičtějším způsobem, je zajímavý osud, a my už teď jdeme na tu nejnovější věc od Mikea Shimaya.

Takže Majka Šimája a kapela The 18th Parallel, tuším, že z Francie, Tune Called To Be Free, a teď nám hraje Freedom Dub. A já vám řeknu jednu skvělou zprávu. 24.5., což je už zanedlouho, vystoupí v pražském Lucerna Music Baru legendární, doslova legendární kapela The Abyssinians. A s nima přijede opět legendární jamajský DJ Lone Ranger. Původně měl být Big Youth, ale nedostal vízum, takže skvělá náhrada za Big Youtha Lone Ranger. Start v 9 hodin, lístek na webu za 690 korun. Co dodat? Přibližovat vám Abyssinians a Lone Rangera nechci, budu radši pouštět muziku. Jsou to legendy, najděte si je, kde se vám zlíbí. Já jenom pustím pár ukázek, abyste věděli, o co jde a na co se těšit a na co se připravit.

Největší hit bezesporu od Abyssinians je Sata Masagana, Rastafari hymna. A na tomhle rhythmu Sata Masagana Lone Ranger, který přijede s nima do Prahy, vydal jeho tune Judge Not, takže to bude první věc, kterou si pustíme v kontextu tohohle nadcházejícího koncertu.

Takže tohle je Lone Ranger a jeho tune Judge Not, která vyšla v roce 1981 u Technics Records, a Riddim Satama Sagana. Lone Rangera jsem měl tu čest slyšet na koncertě v Roxy někdy před zhruba 20 lety. Bylo to skvělý a dobrá zpráva je, že Lone Ranger je pořád i po 20 letech pořád ve skvělý formě, takže se máme všichni na co těšit a Abyssinians, jasná věc. Satama Sagana vám pouštět nebudu, to si pustíte doma, to je notoricky známá věc, ale jiná taky notoricky známá věc, ale třeba ne tolik věc od nich, je tune, která se jmenuje Meditation, a tu si právě pustíme.

Jacob Weiss. Meditation Dub, Abyssinians. 24. května Lucerna Music Bar, Abyssinians a Lone Ranger. A když už tady takhle zvu, tak využiju čas teďko na pozvánku na příští sobotu, 16. května v klubu Fuchs 2. Bude výjimečná událost, která se v Praze děje tak jednou za 10 let možná. Nevím, jak, kdy to bylo naposled, možná v Arše. Britský hlukový mák The Buck přijede vystoupit společně s Warrior Queen, takže komu tyhle dvě jména něco říkají, tak neváhejte. The Buck a Warrior Queen společně s českýma zástupcema Bass Music, Yukimura, Mudaki, Snow Lion a Alias. Takže to máme takový dvě super akce v květnu.

Tak jsme si pouštili něco pro fanoušky roots reggae a budeme v tom pokračovat a přidáme k tomu ještě fanoušky svatý byliny. Tohle to je Kumar Faya a jeho nejnovější track 5000 Acres. Stay Nice Music a pořad Ramdance.

5000 akrů na Jamajce. Kdo z vás to má? Jdeme dál. Říkal jsem, že se budeme věnovat remixovému albu Horace Andyho. Je to tak. Album se jmenuje The Voice in Sound. Vyšlo na Echo Beach Records. A první věc je remix od Dubmatics z Kanady. Five Thousand Acres in Canada. Taky možnost. Zajímavý počin. Je to sbírka snad 20 různých remixů tunes od Horace Andyho.

It's a Clash, Rád Sandy a Dubmatics Remix. Tenhle remix je celkem klasický stepa reggae, ale to na tomhletom výběru, na tomhletom remixovém albu je hodně experimentálních věcí, nebo dejme tomu neobvyklejch. A jedna z nich je tahleta, remix klasiky od Rád Sandyho Money, nebo taky Can't Buy Love. A je to remix od BBXO, berlínského dua, a ten vokál, ten rapper, co tam společně s Horácem bude, se jmenuje Musa Okongo, člen toho BBXO. Takže Money Can Buy Love. A pak ještě do třetice si pustíme Skylarking.

Rád Sandy, The Voice in Sound LP, Echo Beach Records, německý label. Další a poslední věc, tahleta, Skylarkin remix od Captain Josarian.

ocitli jsme se v Brazílii, ve městě Salvador, v hlavním městě, bývalým prvním hlavním městem Brazílie, město s dlouhou tradicí, hudební tradicí. Tohle album vydal tamní RDD, rapper a producent. LP se jmenuje Hot Sauce a vyšlo na Sony Music.

Možná jste poznali ten featuring v tomhle prvním tracku, co hrál. Ano, byl to Mr. Williams a není to jediná britská spolupráce. S tímhle brazilským rapperem a producentem. Tohle to, co hraje, je tune, která se jmenuje Embala a mimochodem ta předchozí se jmenovala Tututu. A tohle to je spolupráce RDD a Rael a Raquel Rice.

Muzika z města Salvador, hlavního města státu Bahia v Brazílii. Salvador je město s největší černošskou diasporou na světě a na té hudbě je to velice znát. Je v tom cítit hodně hudba západní Afriky, který se budeme věnovat v podstatě v zápětí. Takže jsme se odskočili do Brazílie. Poslední track z tohohle nového LPčka od RDD, který se jmenuje Hot Sauce, tak tenhle poslední track se jmenuje Jaja. Ne. A Jaja. A je tam zajímavý featuring Afro B, který ho můžete znát díky pecce Drogba.

Takže aktuální bass music z Brazílie. A tahle žena se jmenuje Karol Conká a ještě ten další rapper, co tam byl, Rincon Sapiencia.

Zmínili jsme tady brazilsko-britský spolupráce, britský Mr. Williams a Afrobee. Tahle Alevia je taky z Británie, rodinu má etiopsko-egyptským původem. A my pomalu jdeme dál. Další věc, co se chystá, je nový album Ganský zpěvačky, která se jmenuje Melissa.

Ramdance a Rádio 1. Melissa a Stoneboy. Album, nový album. Nový album Melissy, který se jmenuje

Tak to byla spolupráce se Stoneboyem a další track z tohohle alba bude spolupráce s hvězdou Molly a je tam ještě Joey B. Pecka se jmenuje Good Boy nebo taky Kweku.

Takže gánská naděje Melissa a teď do třetice ještě jeden track z tohohle nadějného alba, který se jmenuje Diamond Baby. Je to spolupráce Melissa Black Bones. Čun se jmenuje Tattoo. Takže jsme se pohodlně usadili na africkém kontinentu a ještě neodjíždíme nikam.

Tak po tomhle albu od zpěvačky z Gány si pustíme album, nový album od Yo Maps, což je producent a zpěvák ze Zambie. To je, myslím, premiéra. Ze Zambie jsme si tady ještě nic nepouštěli. Album se jmenuje Vibes on Vibes a první track se jmenuje Touch Me. Pustíme si 3.

ze Zambie na Rádiu 1 v pořadu Ramdance. Album Vibes on Vibes od Yo Maps. Poslední track, který si pustíme, se jmenuje Hello. Pak si pustíme ještě dva tracky a vrhneme se na dancehall a na nový album Rankuse taky. A pak si dáme ještě nakonec nějaký to reggae.

Když už si tady dneska hrajeme novinky z Afriky, tak to by bylo, aby jsme se nepodívali taky do Nigérie. Pustíme si novinku od Yemi Alade a Spyro. Yemi Milova.

Dvě velké hvězdy africké hudby, dvě velké hvězdy z Nigérie, Yemi Alade a Spyro. A my půjdeme na další track, kde se na albu zpěváka, který si říká Fally Ipupa, Wizkid, taky jeden velice známý zpěvák jménem Wizkid.

teleportovali na Jamajku a teď jsme se ještě odskočili. Tohle to je italsko, kolumbijsko, portorikánská kombinace. Leon Faya, Rafa Pabón a další, a taky Kiba.

zpátky na Jamajku a na Jamajce už zůstaneme. Tohle to je novinka od Tielo Lanes, Raymigat a Valiant. Tell Nobody.

Tak po mnoha minutách nám nehraje novinka, ale hrál nám Sean Paul a Mista Vegas a jejich track Hot Girl Today z roku, myslím, 2000 nebo 99. Remix jejich původní hot tracku, který vyšel na Street Sweeper Rhythmu. Proč si to tady dneska pouštíme? Takhle starou věc. Na Punani Rhythmu. Mimochodem Punani Rhythm proslavil Admiral Bailey svým trackem Punani z roku 86. A proč nám hraje tenhle Rhythm? No, protože Rancus vydal nový album. Dává to smysl? Dává, protože to album se jmenuje Supanova a ten úvodní track Supanova je právě na tomhle Rhythmu. Takže přes to je takový přípravný můstek na tohle album, tribute to Punani Rhythm, takže hrál nám Sean Paul a Mista Vegas a ještě si pustíme Buju Bantona a britského DJ Spida. Posloucháte pořád Ramdance, posloucháte pořád na Rádiu 1.

Kunány Rydimu by se dali hrát celou noc, už jenom na Jamis labelu jich vyšlo nespočet. To není cílem tady tý dnešní session. Pustili jsme si spíš neznámý věci, mohli jsme hrát notoricky známý věci, ale kdyby to dělal každý, tak by prostě hráli furt jenom notoricky známý věci, že si nemám liš pravdu. Takže tohle to byl Suzy Wong, Spidova věc. A teď už...

0: sol.
1: Runkus, teda Rankus, Ronkus, Supanova LP vyšlo na Easy Star Records z New Yorku. Výborný album, pustíme si jenom tři věci, ale stojí za to celý. Neváhejte, puste si ho.

Tenhle track Supernova je asi jediný na tom albu, který se nese v takovémhle klasickém duchu old school dancehallu. Všechny ostatní tracky v podstatě jsou, dá se říct, na žánr reggae a dancehallu experimentální, dejme tomu postmoderní. Další track, Sheep. Mimo jiné se samplem Petra Toše.

Vážené posluchačky, vážení posluchači, pátek 8. května se před zhruba 7 minutama odebral do věčných lovišť a 57. díl našeho pořadu Ramdance se odebere taky. Takže bych se s vámi rád rozloučil, díky za poslech, zase za 14 dní tady a ne teď, ale za 14 dní. A ještě si pustíme nějaký věci. Tohle to bylo skvělý nový album od Rankuse Supanova, Easy Star Records. A ještě si dáme nejnovější track od zpěváka jménem Jalil, který vydal novou věc někdy před x měsícema, takže je to docela událost. Čun se jmenuje Memories a na závěr ještě přijde Poster It Redim a Airy Soulja, ten týpek z Barcelony, co se přestěhoval 14 letech na Jamaiku, jak jsem tady zmiňoval. A vysílání uzavře Medisan a jeho čun Culture Again. Mějte se krásně, ctibore, všechno nejlepší k svátku. Je sobota 9. května, takže nezapomeňte zítra na vaše maminky. Ano, je den matek v neděli. Poslouchejte Rádio 1, poslouchejte dobrou muziku, užívejte si, jak se dá. A za 14 dní zase tady loučí se DJ Mihal za Pini Valley Sound a za pořad Ramdance. Dobrou noc.

0: Ale
1: Josko, kde naladíme Rádio 1 teď nově?
2: No. Jinak, jak víte, už máme frekvence v Plzni 97,5, také už nově v Liberci 98,7 FM a České Budějovice 100,2 FM. No a samozřejmě 99, to je známá už pražská také frekvence Rádia 1.